0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší
3: na... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem. Část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Obchvat Náchoda se nám rýsuje čím dál víc. Stavbaři pracují právě na tunelech, mostech i zářezech mezi Dolní Radechovou a Babím. Nová silnice má odvést desítky tisíc aut mimo město a bude to velká úleva. Kdo jezdí Náchod, tak ví, o čem se tady přesně bavíme. Obchvat má být hotový v roce 2028. Tak dneska 20 až 25 stupňů, tak to budou teplotní maxima, se kterými odstartujeme nový týden. K tomu čekáme polojasno až oblačno a přeháněk bude pomálu. No, takové bude pondělí právě u nás na východě Čech. Máš chuť

0: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
1: Ahoj, krásné ráno.
0: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že je možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutých svačin.
1: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, se mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
0: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.

0: hity Justin Timberlake. 10 minut po 6. Hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale David, když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád. Ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo si státe třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: ne relativně, v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hiphopkem, že jo? Jo? Že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme, protože to potvrdilo málo lidí.
1: No nevím, jak bychom to tady uhráli na málo prodaných vstupenek.
0: To je fakt. No tak budeme si přát, vy kdo chystáte na sobotu veselku, ať to počasí se umoudří a ať je hezky. No a hezky bude i tady u nás v playlistu Michal Schulte a Rehab, Waterfall, 6 hodin, 11 minut, dneska ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 6:45. Hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: A povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
0: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak těm přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal té tchyně fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal. Aby byl důkaz, že to teda nevyhodil. Jo?
1: To může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že je se taky prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Tak dobrou chuť vám, kdo, komu někdo postrčil spoustu cuket.
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá.
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hit Radio za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Slyšíte tu nádheru? Přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.

0: přesně půl sedmé, vy si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po šesti dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchesteru City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Víc je vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účest, protože on měl vlastně takový ty blondětý dlouhý vlasy a teďka je skoro na ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, v bledě modrém.
0: No, že jo, to je ono, no, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6.31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko.

0: pondělní ráno, ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po půl sedmé, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. A hádejte kolik, necháme vás hádat, kolik průměrný Čech našetří.
1: Tak já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano, je to 43 tisíc korun, každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo, to ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no, já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchlá pračka, servis auta, jo.
1: Víkend,
0: jo, a těch 43 tisíce pryč, jo.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně, takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na účtě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoniéru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beach Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Hunter x Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: Kuchyně, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní hit rádio Snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po vratách stojí Mailand, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských vratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sedák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku haprovala, jo. Ale říkám si vlastně, problém kde, jo, když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky, jo.
1: Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designér tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Kroxy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám tobě povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Kroxy miluje, někdo je nesnáší, já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono, pohodlný jsou, no, to nic jako.
0: No, ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne na hory na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne? No. Jelen, Magdalena 6.52, tohle hit rádio, hezké ránko.

0: 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Náplně hned.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé, dvě E na konci.
6: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta

0: Dvě minuty po sedmé ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Ahoj Dave.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
1: Ti, co měli přijít, nepřišli.
0: Nepřišli, nepřišli. Až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Embr, Belong Together, tím startuje další hodina.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Dua, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit.
0: Tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokolobychce obří lednici. Prý se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se to chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Je to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi a asi si umíte představit, že dneska už je takový ty obrovský obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jasně. Jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že jo? No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když se přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně, jo? Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celý město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, stovku jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Úplně sedřený od toho kartonu.
0: Mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi. Tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Takhle já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo, jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat, všem možně, nešlo to, jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: Fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: Middleton, Blood Runnin, 7:45, hezké ráno z Hitrádia. Kdo šetří, má za tři. Borec v Bratislavě vezl lednici na elektrokoloběžce, aby ušetřil za dopravu. No a tak ptali jsme se, co vy, co nejdivnějšího a jak jste převezli, abyste prostě nemuseli platit za odvoz. Tak píše třeba Veronika. Dobré ráno, my jsme chtěli ušetřit za přepravu vchodových dveří. Ve finále ruplo zadní sklo u auta, takže jsme byli ještě v mínusu. Hezké pondělí, Veronika. Další zpráva. Čau kluci, to je skvělý téma, zrovna si jedu s osobním autem pro kačírek k baráku. Naštěstí už jsem se po letech poučil a mám za autem poslední dobou přívěs, ale máte pravdu, jsem přesně ten typ, který to prostě chce zkusit sám. A až moje žena uslyší, že mluvíte o kačírku, tak určitě bude vědět, že to jsem já, tak ji zdravím do práce. Se líbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, no, protože je mi jasný, že dřív to spalo má do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva. Ahoj, no nám se to vešlo, ale představte si 14 dní funglu nový auto, první úplně nový a chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 kilometrů jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat. Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Cokoliv převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci.
1: Klobouk dolů.
0: Klobouk, že za chvíli další hity, činasky, stejně jako já, taky aktuální doprava. Hezké ráno.

0: pondělím a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 tisíc. Extra renta od Olvinu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení v Hradci Králové. Pozor si dávejte v Jaroměřské ulici. A opatrně taky ve Vysokém Mýtě, kde jsou zavřené ulice Komenského a Javornického.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Ormach. Just be good to me, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.29. Posloucháte Snídaní šampionů. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív Davidu, ranní update.
1: Ranní update.
2: Příběh velryby Timmy dál vyvolává v Německu silné emoce. Pracovníci Mořského muzea dokonce čelí výhruškám kvůli tomu, že původně doporučili nechat zesláblou velrybu uhynout. Někteří zaměstnanci si kvůli obavám nechali dokonce utajnit své osobní údaje. Mikrotransakce ve videohrách mohou být pro mladé hráče rizikové. Podle nové studie pouhých 10% platících teenagerů vytvoří přes 60% všech útratách ve hrách. U těch, kteří utrácejí nejvíc, vědci častěji zaznamenali také problémy spojené s hraním a hazardem. Otec nechal unaveného 7letého syna samotného na hoře Fuji a pokračoval ve výstupu. Chlapce ve výšce téměř 2500 metrů později našli pracovníci horské chaty. Dítěti se nic nestalo a otec následně přiznal, že udělal špatné rozhodnutí.
0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Co představ, jo. Takže ty půl roku otravuješ s tím, že chceš vylézt na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak se tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
3: Nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsala, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak se jmenuje?
2: Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš 5 jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.

0: se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
1: Bochomurka.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
1: D.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
1: Austrálie.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
1: Kukuřice.
0: Ano, a poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
1: Já si myslím, že bude, no.
0: No ano! Pepo, neuvěřitelný. Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmivapuchalka.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
1: Moc krát, děkuji.
0: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hitrádiu se budeme těšit.
1: No jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: jsou hity na Hit Rádiu. Hoobastank, The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví čipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový čipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: končí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lovudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít. Slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavý, jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. Jo. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil na oleji a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ihle, bramborkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně

0: bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas, dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: No, dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě, jo. Takhle jednoduchý to je.
1: Takhle, já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo.
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty, no. když se snažíš. Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika?
1: Slaný, já radši paprikový.
0: Paprikový, jasně. Octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa. Ale
1: a nebo
0: prostě...
1: hele, chili a limetka.
0: To existuje?
1: To jsi nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příchuť.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový.
1: Takže ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až se jedne otevřete, tak můžete lupínkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light 751, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8 a potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesli například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy jim mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Obchvat Náchoda se nám rýsuje čím dál víc. Stavbaři pracují právě na tunelech, mostech i zářezech mezi Dolní Radechovou a Babím. Nová silnice má odvést desítky tisíc aut mimo město a bude to velká úleva. Kdo jezdí Náchod, tak ví, o čem se tady přesně bavíme. Obchvat má být hotový v roce 2028. Tak dneska 20 až 25 stupňů, tak to budou teplotní maxima, se kterými odstartujeme nový týden. K tomu čekáme polojasno až oblačno a přeháněk bude pomálu. No, takové bude pondělí právě u nás na východě Čech.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Startuje třetí hodina pondělní snídaně, s vámi Michal Knejp, David Jošt, ahoj.
10: Ahoj, ahoj.
9: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta

0: Jason Mraz. Have it all, 8 hodin 9 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Když vzpomínám, tak asi nikdy nic, mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: Ale letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by si mohlo souviset.
0: To je
1: vlastně
0: možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklýho teda. No, to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvráváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem se myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo. Kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr jako celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne? Já bych to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle, možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: Imagine. Tohle Hit Radio. Čtvrt na 9, minuta k tomu, krásné pondělní ráno. Máme tady asi hoax, čověče. Hoax, Davide. My jsme se teda bavili o tom, že s koncem prázdniny je spousta případů, že si lidi domů z letiště donesou cizí kufr. Že to je absolutně běžná věc. A ptali jsme se vás, jestli se vám někdy něco takového stalo. A nestalo. Nikdo nám nenapsal.
1: Všechno jednou poprvé.
0: Všechno jednou poprvé, jenom dorazila jedna hlasovka, která teda mluví sama za sebe, mluví za vás všechny, komu se to nestalo. Tu hlasovku poslal Michal.
2: Hezký ráno, ale já jsem asi šťastlivec, protože mě se nikdy v životě nic nestratilo, nikdy mi nic nezničili, nikdy jsem nikdy neměl nikdy nic cizího a to mám opravdu, opravdu hodně nalítáno. Takže nevím, vždycky všechno bylo bez problému, takže hezký ráno.
0: Míšo, se jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezonu.
1: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
0: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, za malý moment Mirai, vedle tebe usí nám taky Kevin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
15: Náplně hned.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
17: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
18: Kromě jediné

0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
1: Hit Radio Černá Hora.

jestli si potřebujete seřídit hodinky na vteřinu přesně 10.15. Pondělní dopoledne pokračuje na Hit Rádiu Černá Hora, za námi další muzika a už na začátku týdne můžeme bezesporu říct, že tady máme bizár týdne. Bizár týdne, které nikdo nepřekoná, troufám si říct. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár se zajímavým koníčkem. Plánoval se totiž v kostýmu kos oddat v lese milostným hrátkám. Co čert nechtěl, tak tam šli zrovna nějaký místní americký myslivci a začali po nich pálit ostrejma, protože samozřejmě kozy v lese úplně nemají co dělat. Kozy, myslíme samozřejmě stále ten převlek, neplést si s něčím jiným. No, dopadlo to tak, že snad nějakým způsobem to přežili a dokonce je k tomu přiložená i zpráva přímo z toho urgentu v nemocnici, jo. A je tam napsáno: zranění jsou sice vážná, ale stabilizovaná. Kostýmy jsme museli rozstříhat, aby jsme se dostali k kráně. Ještě tam normálně jako tuškou na tom napsáno: lidi, dávejte na sebe pozor, ať vaše hlava z parohy nevisí někomu na zdi. Nevím, jestli už jakoby to není trošku přitažený za vlasy, respektive za rohy v tuhletu chvíli, ale tenhle ten případ se fakt stal. Lidi jsou prostě někdy víc než ujetý. Tady k tomu není co dodat. Tak bacha, na kostýmy všeho druhu.

0: prázdniny všech školáků. Já jsem se dneska začetl do nějakého článku, který jakoby nějakým způsobem počítal, kolik stojí taková výbava prvňáčka. A jsou to teda jako neskutečný počty. Jenom v rámci nějakého základu, když budete kupovat trošku aspoň kvalitní věci, co něco vydrží, 6 000 korun za aktovku a pár věcí do ní. No, ještě, že nemám takovýhle starosti. Vy možná ale něco podobného zrovna tento týden budete řešit, tak přeju, ať to je příjemné řešení. Myslím si, že zrovna s tím prňáčkem vybírat nějaký věci do školy, tam to ještě to příjemný je. To, že se do školy nechce, to přichází až záhy, ale v první třídě to snad ještě nehrozí. Co teda určitě bude, tak to bude další muzika, za chvilku na Černé hoře Lady Gaga.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, 2 E na konci.
3: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

to a John, tady je Hit Radio Černá Hora. Tak konečně je ticho, to si asi po x dlouhých desítkách let mohli říct od pátku obyvatelé Vysokého Mýta. Spustil se totiž dokončený obchvat právě D35 kolem Vysokého Mýta. Jasný, ještě se tam nejezdí přes tunel u Homole, ale vlastně to je výrazné ulehčení. Dokonce jsem četl v nějakých diskuzích na Facebooku, že se v okolních obcích třeba ve Stradouně konaly jako party, že konečně máme ticho, konečně tady nejezdí tisíce aut a kamionů denně. No vlastně je to obrovská úleva, věřím v to. Jenom kéž by to takhle šlo i s těmi dalšími úseky D35 a klidně i D11 samozřejmě. Ostatně i na druhé straně se staví velice na české poměry dobře a rychle. Letos by se měl otevřít ten úsek od Hradce Králové k Hořicím. Úplně kompletní. Teď se jezdí po tom kousku, ale letos by to mělo být kompletní. No tak jenom houšť, já si myslím, že v tom tomhletom případě úplně krásné české přísloví. Nemusí pršet, stačí, když kape, ať kape i nadále, ať kousek po kousku ty dálnice u nás rostou, a to nejenom třeba u dálnic, ale i u obchvatů různých měst, třeba okolo Náchoda. Jo, tak by ty cesty už jsou trošku příjemnější. No, tak se třeba dočkáme někdy kompletní D11 až do Polska, nebo D35 až k někam k Olomouci. Je to jako sci-fi, ale zní to dobře.

0: Elton John, Dua Lipa, takhle zní pondělní stále ještě dopolední hit rádio Černá Hora. No a ve čtvrtek večer čeká na fotbalisty FC Hradec Králové zápas desetiletí. V rámci čtvrtého předkola konferenční ligy hrají totiž odvetný zápas proti Panathinaikosu Athény. Týden naspátek tam uhráli senzační remízu 2-2 a teď jsou kousek od toho, aby postoupili do té skupinové fáze. To znamená na losování dalších 6 soupeřů na celý podzim. No, velká věc, samozřejmě Hradec neplatí úplně za favorita, Panathinaikos je obrovský klub proti Hradci, ale v domácím prostředí ve Finep aréně jsou otroci hodně silní. Zápas úplně vyprodán, na ten se už nedá dostat, ale pozor, u mě na Instagramu probíhá momentálně soutěž o lupeny. Je to jednoduchý, napište si ondra.nko na Instagramu a právě tam se můžete u toho příspěvku zapojit do soutěže a ve čtvrtek fandit přímo ve Finep aréně otrokům. Bude to velký zápas, tak u něho zkuste být i vy. Za chviličku do uší další muzika Miles Smith a nebo hodiny.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
15: Ne, to je cyklopecka.
14: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
15: Cyklopecky.info.
14: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
15: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
14: Cyklopecky.info.
15: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
14: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně nám nehlásíte nic zásadního, jenom si dejte pozor třeba na porouchané vozidlo, to stojí na dálnici D11 na 59,5 kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tak pozor v tomhletom místě a kdybyste měli cokoliv dalšího, tak se ozvěte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradec Králové zakončí prázdniny ve velkém stylu. Od 28. srpna do 5. září čeká město 9 dní koncertů, historie a pouliční zábavy. Program nabídne skoro stovku akcí a dorazí na něj všechny generace. Hlavním tahákem bude historická slavnost Eliška 801. A kdo zvedne oči k nebi, uvidí přes 50 horkovzdušných balónů. Královské slavnosti přitom nejsou úplně nová věc. Navazují na víc než 20 let tradice slavností královny Elišky. Tentokrát se pod jednu střechu spojí několik akcí a pořadatelů.
9: Královské slavnosti jsou velmi dobrým příkladem toho, jak může město pracovat se svou historií a současně zůstat otevřené úplně všem generacím a novým kulturním zážitkům. Nejde jen o jednu velkou akci, jde o promyšlené propojení toho nejlepšího, co v Hradci už máme. Jsem moc ráda, že výsledkem je program, který je ambiciózní, pestrý a zároveň přirozeně patří k našemu městu.
8: Řekla tady na Černé hoře primátorka Pavlína Špringerová. Pes s ohnivýma očima u Galerie cti je zase o kus blíž. Nejde o žádného skutečného psa, ale o novou uměleckou dominantu místa. Velký pes s ohnivýma

0: Adam Záruba v závěru Královéhradeckých aktualit.
1: Koukneme ještě na počasí, dneska snad bez deště, ale teploty nám pomaličku lezou nahoru. V nížinách sice slunečno okolo 18 stupňů odpoledne, ale klidně až 22, pocitově by to mohlo být trošku výše. Na horách zůstává docela zima, tady jsme s polojasnou oblohou okolo 13 stupňů.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Tak hezké pondělí, to dopolední pondělí.

ve 11:15 na Hitrádiu Černá Hora dohrává další muzika Forever Young. No možná, že když jsme byli mladí, tak jsme mluvili někteří z nás daleko více, než mluvíme teď. Jedno totiž zásadní zjištění. Za posledních 15 let experti naměřili, že lidé přestali mluvit. Je to vlastně takhle jednoduchý. Skoro o třetinu méně slov říkáme denně, než třeba před 15 lety. Ono se není čemu divit, podle vědců to odnáší hlavně hovory doma. V roce 2005 se u stolu řešilo všechno a teďka se v půlce věty zasekneme, protože nám pípne nějaká notifikace na telefonu a vlastně je po mluvení nebo po nějaké debatě. Ztrácíme zkrátka trénink, přijdeme na rande na pivo a po 10 minutách zjistíme, že v rámci, jak se říká, jako small talku si nemáme co říct a bolí to trošku víc než, já nevím, angína třeba. No tak lidi, pojďme to trošku jako nakopnout dneska. Nemusíte pracovat jako moderátor v rádiu a i tak můžete říct denně víc než 12 700 slov, což je prý jako nějaká statistika slov, které denně řekneme. Pojďme doma dneska, až přijdeme z práce s naší drahou polovičkou nebo drahým polovicem probatovat, jak to vlastně dneska byl skvělý den. Co? Pojďme trošku víc mluvit. A nebo zpívat.

0: se svými dětmi vyrážíte podívat do školy na nějaký potřeby směrem k začátku školního roku. No tak akce Back to School, samozřejmě kam se podíváte. No a za 14 dní konečně změna, že? A už se všichni budeme na začátku září chystat na Vánoce. Jo, tak to vlastně bývá. Na druhou stranu září je ještě dobrý. Já už jsem ty vánoční výzdoby a podobně viděl na začátku července. Fakt, přísahám, v jednom nejmenovaném obchodě už od začátku července. Trošku je to posunutý ta doba, ne že ne.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

takhle zní Taylor Swift, my jsme Hit Radio Černá Hora, hezké dopoledne. Máme tady aspiranta na nejsledovanější video z bezpečnostní kamery na světě. Nějaká ženská přepadla v Argentině obchod a majitelka k tomu přistoupila dost svérázně. Když postřehla, že ta ženská vybírá kasu, tak k ní přiběhla a strhla jí normálně vršek oblečení. Ta zlodějka najednou polonahá, bylo vidět vlastně jakoby skoro všechno a musela se dát pochopitelně rychle na útěk. Nevím, jak to dopadlo, nevím, co si o tom ty lidi mysleli, ale ten záběr z té kamery je vlastně skvělej. Jo, ta majitelka to udělala nejlépe, jak mohla. Tak jo, jdeme hrát další muziku. Gigi D'Agostino, přejeme hezké dopoledne.

0: 11.45, hezké dopoledne, tohle to byl Benson Boone. My jsme Hit Radio Černá Hora, možná se chystáte nebo už obědváte, tak dobrou chuť. Ondra Novotný se pro dnešní dopoledne loučí, za chviličku Lea Gengéši, no a od 15 hodin na Černé hoře taky pondělní odpolední show Ondra Novotný, Petr Ticháček, takže za pár hodin zpátky na značkách. A abychom to trošku rozproudili ještě v rámci toho dopoledne, bude taky Erik Pritz nebo Činasky, tak si počkejte.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Náplně hned. Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Žamberk, Vamberk, dvě nákladní auta v sobě, jsou tam záchranné složky a projíždí se Kyvadlově. Menší omezení na Orlicko-Ústecku u Mokré Lhoty ve směru od Leštiny, tam se řeší srážka osobáku a dodávky. Vaše dopravní info volejte na 800 1 1010.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Agentura Máš a Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška do 4. října je možné si objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
3: Po kompletně upravené Šmejkalce se projedeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Trus hlodavců, plíseň a taky špína. Inspekce kvůli vážným hygienickým nedostatkům zavřela restauraci hotelu Holzbecher u Babičina údolí. Provozovatelka ale rychle zareagovala, proběhla deratizace, úklid, výmalba i další opravy a další den už restaurace znovu mohla otevřít.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Tohle počasí na začátek týdne ve východních Čechách bereme všema 10, 20 až 24 stupňů ve stínu a až do večera jasná až polojasná obloha.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 2:12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007. Extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Paper Planes. Posloucháte Hit Radio, tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem, celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo, právě teď do vašich uší z Hit Radio.

0: Boha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93. A to k eurodancovému hitu Pozor od italské zpěvačky Spagna. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu to třeba napsat, jo? Říct mu to. I Always Dream About You.

0: majstrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Fate v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno. Jo. Ale jedna srdcovka nám chybí. Jedna jediná a to ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hit Rádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla stoprocentně jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka.

0: ráno, David, Next Summer v éteru Hit Radio. A čo, taky už se zase vytáhli mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad nulou. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika. To je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako na půl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete? Že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží. Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spím. Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa. Tak buďte s námi.
1: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
9: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Schamfeld na Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Se skluzem teď počítejte na trase Žamberk-Vamberk. Jsou tam dvě nákladní auta v sobě a projíždí se Kyvadlově. Kousek před Chlumcem nad Cidlinou na dálnici D11 směr Praha stojí Ukrajince. Porouchané vozidlo. No vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jí stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
3: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
5: Darujte krev a běžte na pardubické Dynamo zdarma. No za odběr získáte voucher na 2 vstupenky na zářijový hokej, domácí zápas Dynama v Lize mistrů. No ale musíte se pospíšit. Akce běží do 3. září a to ve všech 5 nemocnicích Pardubického kraje.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Vedro v týdnu nabere grády dneska 20 až 24 stupňů Celsia a vypadá to, že až do večera vydrží jasná až polojasná obloha na východě Čech.
6: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, takový jazykolam na pondělí, doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hitrádiu. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je smetánka, jo? Teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení, jo? Protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora, jo? Ta mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník. Takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte, tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph.

0: Jack and Bone Man dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost. Tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo, naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně, jo, nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně, jo, to prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná, hlavně to konečně budete mít fakt jako před sebou, jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží, připomínám, už 18. a 19. září. No, Evě bylo taky tehdy 13. Měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.
1: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisku levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za

0: exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. Na nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Rádio Classic. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. No a pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: na DJO, posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen a my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy. Máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 000 korun. Je to tak. 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Naopakujou se, no takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 000 korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně médium.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Dial. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alex Warren na Hit Radio těsně před 14. Za chvilku divoký Bill nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, poslední týden prací a už se vám v Trutnově otevře po opravě Svojšova ulice, stejně tak silnice u kruháče Hradiště na Písku po obecní úřad Srch, i tam do pondělí bude hotovo. No a vaše dopravní info budeme rádi, když zavoláte na 800 1 1010.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Nová sezóna scény.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
8: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
7: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum se vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
9: Popeyes, známý fast food s kuřecími sendviči a křupavým kuřetem, míří do Hradce Králové. První pobočka se v Auparku otevře tento čtvrtek. První tři zákazníci vyhrají kuřecí sendviče na rok zdarma. No a v Liberci kvůli výhře lidé dokonce přespávali ve frontě. Tak uvidíme, co bude v tomhle týdnu v Hradci.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
9: Je to hezký, když je hezky a bude hezky. Až do večera jasno, až polojasno a teploty ve východních Čechách 20 až 24 stupňů Celsia.
11: Krásné odpoledne, dvě minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku divoký byl. Ale teď král romantiku Bruno Mars, Just the way you are. Jdeme na to.

pravda? Nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy a prosím vás, nutně potřebuji, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu

Taylor Swift s námi na Hit Radio. Vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. A hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky. A s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám 1 z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo? Ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé dvoje nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který, když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hit. No, běžte jim teď napsat, že je máte rádi. Jo? Za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi.
1: Atención! Jen

0: letní kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3 plus KK v Bariánských lázních Ušovicích za 4 590 000. Byt 3 plus 1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000. Byt 3 plus 1 v Novém Boru na Českolipsku za 3 200 000. Rodinný dům v obci Žihle, Plzeň Sever za 3 miliony. Ales v Rusavi na Kroměřížsku za 3 215 480 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
2: No, minimálně 10krát určitě.
1: Povedlo se?
2: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme
1: to. Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
2: Přesně tak, si udělat radost.
1: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek zdovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože jako sedíte a úplně řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na dobří. Já si spíš ne, že jo. Já si třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Já ty pondělky miluju.
3: Já je taky miluju, protože po víkendu, a máte to stejně, si vypravíme ty zážitky z víkendu. Máš nějaký zážitek z víkendu?
2: No jasně, nemám teďka asi.
3: Tak to řekl. Nechme to teda na odpolední show.
2: No
3: tam
2: tak
3: se
2: jo.
3: Rozjaříme.
2: Ve 3 odpoledne začínáme. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
1: Yes. Yeah. Hit Radio Černá Hora.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
12: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Před 15. hodinou si aktuálně dejte pozor na nehodu v Hradci Králové v Domečkově ulici, kde se momentálně uklízí po střetu dvou osobáků. Hradec Králové také hlásí nehodu ve Dvorské ulici poblíž Kruháče, se srazil osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři policie, tady je omezení provozu. Jinak nám v tuhletu chvíli nic dalšího nehlásíte, ale ono to stačí. Ještě teda pozor taky na průtahu Náchoda směrem od hranic s Polskem. Tady tradiční to odpolední věc. Klidně zdržení na 20 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubice už jí mají a teď se otevře v Hradci Králové pobočka známého fast foodu Popís. Otevře se v Auparku už tento čtvrtek. První tři zákazníci vyhrají kuřecí sendviče na rok zdarma. Třeba v Liberci kvůli výhře lidé dokonce přespávali ve frontě. V pátek ráno tady bude další pořádná vesmírná show. Čeká nás částečné zatmění měsíce. Stačí jasná obloha. Dalekohled není nutný. Největší podívaná přijde kolem 6. hodiny a 13. minuty, kdy Země schová až 93% měsíce. Kdo bude mít výhled na jihozápad, má šanci vidět zatmění ještě před východem slunce. Jedna káva a dvě ceny. V polských kavárnách zkoušejí italský model, kdy je káva u baru nebo sebou levnější než při posezení u stolu. Důvodem je hlavně konkurence, vysoký počet zákazníků a nižší náklady na obsluhu u baru. Třeba v polské Gdyni stojí káva u baru necelý 40 korun, u stolu přes 60. Rozdíl je zhruba třetinový. Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v ligové bitvě v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre 6. Teplicím patří 9. pozice.
4: Dneska tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka dneska je zasloužená. Takže když si nevytvoříš gólovou příležitost, tak nemůžeš pomýšlet na vítězství.
3: Řekl po zápase teplický kouč Zdenko Frťala. Olomouc porazila Pardubice 3-1 a v lize po třetí za sebou zvítězila. Sigma tak poskočila na třetí místo. Východočiši stále čekají na první výhru v sezóně a s jediným bodem jsou 13. Výhledově ve druhé půlce týdne až 30 stupňů ve stínu. Léto nám nekončí ve východních Čechách ani náhodou. Dneska maxima 20 až 24 stupňů a už to dojedeme ve sluneční módu.
1: Hit Radio Černá Hora.
5: No tak jo, když teda ve sluneční módu, tak dobrý den vám přejeme.
6: Nádherné pondělní odpoledne a úplně mě vyděsilo to datum, protože dneska je 24. Čtyři, a nechci nikoho znervozňovat, čtyři měsíce do Vánoc.
5: Už máš dárky?
6: Ty prdlej.
5: No počkej, ale za 2,5 měsíce už to třeba bude všude svítit, že jo?
6: No chtěl by to potřebně šlet. No nic, vraťme se k té muzice, k té letní muzice. Tady je Miraj a Clean Bandits.
5: A Majára Kerry.

0: Je tady veselo, tohle byli Clean Bandit na Hit Radio Černá Hora, krásné pondělní odpoledne. Odpolední show, Petr Ticháček, Ondra Novotný. A mám takové malé deja vu.
1: Ano.
0: Minulý týden pondělí jsem se tě, milý kolego, ptal, jak jsi užil pobyt v Turecku jako fotbalová podpora. A musím se tě zeptat, noh Aymal, i dneska, jak jsi užil v Aténách fotbálek. Viděl jsem jedno storíčko, jak jsi natočil náhodný fotbal od roku proti Panathinaikosu a ta vaše malá skupinka málem zbořila ten olympijský stadion, takže to muselo být boží.
1: To bylo potom gólu na 2-2 v prodloužení, no. Jo, bylo to úžasný, hele, Atény, krásný místo, já mám obecně jako Řecko rád a teď ho mám ještě radši. V otroci 2-2 si přivezli výsledek, který znamená to, že ta odveta ve čtvrtek v Hradci Králové ve Finep aréně bude monstrózní, extrémní. Ale já to označím bezesporu za zápas desetiletí, ale ne jednoho, bych řekl třeba tří, jo. Takovýhle zápas tady za posledních třeba

0: dalších 6 soupeřů na podzim.
1: Cítíš tu řeckou esenci?
0: Caciky, necítím.
1: Ne. Sirtaky, tohle je tanec sirtaky. Mimochodem, jestli ještě můžu jednu věc a nechci to zakřiknout, ani být jako nějak kacířský, ale v roce 71 Panathinaikos poprvé historii jako jediný řecký klub hrál finále Ligy mistrů. My jsme si tady dělali takový šovky z toho, že by hradečtí otroci jako že není pravděpodobný, aby postoupili do Ligy mistrů, ale tady vidíme, že vlastně je to reálný.
0: Nemusí pršet, stačí, když kafe, ona už by ta skupina konferenční ligy byla extrémním úspěchem. Já chci ještě říct jednu věc, jo. Zápas vyprodaný ve čtvrtek, nedá se tam dostat, ale pozor, u mě na Instagram.

0: tuhlinku. Ondra.enko na Instagramu, Ondra.enko. Tam mám soutěž o lupeny. Dá se tam prokliknout i přes Instagram Hit Rádia Černá Hora.
1: Hele, tak máš tady naproti výherce. Já bych to rád viděl. Hit

0: To je Hitradio Černá Hora, Despacito.
1: Mimochodem, 9 let starý megahit, který má na YouTube naprosto rekordní počet shlédnutí, 9,1 miliard.
0: 9 za 9.
1: Že z 9 za 9. Jinak koukám, že je to stále na druhém, je to song na druhém místě a na prvním stále trůní Baby Shark Dance. Tohle ta legendární dětská písnička.
0: Cože tam trůní?
1: Trůní a... Já ani nevím, kolik tam je shlédnutí, no asi přes 12 miliard je to neskutečný.
0: Ale u Baby Sharku je to super, že to vlastně jako takový multievropský a světový hit, tomu nepotřebuješ rozumět a dětem to pustíš a oni si prostě tam jedou svoje 2 hodiny.
1: Ty to znáš, nejenom dětem, po 10. hodině to funguje i...
0: I do dna dospěláky na svatbách, to je pravda.
1: Pro důchodce prostě, je to super.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
4: Stavebniny DEK přináší megaakci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tady je pondělní odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, přesně půl čtvrté. Člověče, v Pardubicích, na sídlišti v Polabinách, to vypadá na nějakou Itálii. Na internetu jsou teďka fotky, jak někdo z paneláku vyházel talíře a oni se normálně zasekali do trávníku. Zkrátka asi opravdu nějaká italská domácnost. A perlička je na tom ještě to, že tam přijeli měšťáci a opáskovali to páskou, jakože bacha, tady lítají talíře.
1: A nebo pozor, je tady speciální výstava, designová zahrada. Ne, jak říkáš správně, má to dvě vysvětlení. Buď byla nějaká divoká italská domácnost, anebo jenom nějaký šéf kuchař nechtěl mít talíře a tak to vyházel z okna. I to se může stát.
0: No pozor, ale vyhazoval extra speciální talíře, protože oni se nerozbili. Oni tam zůstali tak, jak je někdo vyházel.
1: A pozor, tak tady němečtí inženýři neudělali chybu.
0: A nebo to je ještě nějaký reklamní tah a místo billboardu silnice to prostě sázejí už do trávníku ty talíře.
1: Dneska ten marketing, to je problém.
0: Marketing, jedou hodně, no. Tak koukněte na to Pardubice, Polabiny, tam to jako bezpečně najdete, klidně nám to vyfoťte.
1: Bylo by lepší a čekáme na to, až jednou z toho okna poletějí jiný
0: peníze.
1: Talíře. Ano, ty papírový.
0: Chytal bych do sítě na ryby.
1: Igelit. Budu sbírat flašky do igelitový tašky.

0: 9.40, aktuální čas, tady je Hit Radio Černá Hora, hezké odpoledne.
1: No tak sami to všichni znáte, že sem tam se vám stane to, že přijde nějaká zajímavá nabídka nebo poptávka. V každém případě i v našem světě moderátorů a DJů sem tam něco zajímavého dorazí. A tady Ondra je celý blahem bez sebe, protože má jednu skvělou, úžasnou nabídku. Pojďte říct.
0: No, musíme říct, že naše sezóna hlavně je přes léto, takže se blížíme pomaličku do finiše. A jsme tak trošku utahaný, to si nebudeme lhávat. No a mně přišla krásná poptávka na září na firemní akci, kde by se vůbec netancovalo. Ale hráli se jenom nějaký filmový kvízy, ale zároveň prostě jakoby bylo by to do pohody.
1: Že tam psali, my nechceme ani pořádně moderátora, ani žádného DJ, tancovat se nebude, ale jestli byste jenom jako odkonferenciéroval takový hudební kvízy.
0: Ne, jako
1: je nám 60+ a bylo by to super, to je krásný.
0: Já jsem napsal, beru to všema 10, taková akce se hodí na závěr leta.
1: A teď já to musím prásknout. Mm-hmm. Ty si zároveň jedním dechem dodal a to se jako to je krásný, protože to je příští pátek, kdy mám narozeniny.
0: Ano, je to tak.
1: Dámy a pánové, milí posluchači Hit Rádia Černá Hora, prosím pěkně tohle s někam zapište, protože Ondřej Novotný příští pátek 4. má narozeniny. Ale pozor!
0: No!
1: A já to nevěděl, já jsem to zapomněl, tobě bude 30, kamaráde.
0: Ale tvůj tajbl, 30 už jo.
1: 30 ti bude.
0: Letí hochu.
1: Já si to zapíšu a nějakou stripterku nebo někoho na příští pátek.
0: Domluvíme se.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, 2 E na konci.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora. V Chrudimi na Palackého třídě došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Zdržíte se tady momentálně nárazově. Nic dalšího nám v tuhletu chvíli nehlásíte, tak kdybyste cokoliv dalšího měli, určitě se ozvěte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 1100.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Extreme Sale v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Seno se teď platí zlatem. Chovatelé dobytka řeší jeho nedostatek a zásoby mizí až o 2 měsíce dřív než jindy. Kvůli špatné úrodě cena balíku vyskočila z 500 až na 1000 korun a některým chovatelům hrozí existenční problémy. Vláda proto chce ještě letos navýšit peníze na boj se suchem, které by mohly pomoci i chovatelům dobytka. No a teď do Pardubic. V Pardubičkách se rozroste škola i školka. Projekt počítá s přístavbou základní školy v Kyjevské ulici, rozšířením stravovacího provozu v mateřské škole 4 Lístek a také s přeměnou stávající jídelny na novou třídu mateřské školy. Radní podle náměstka primátora Jakuba Rechteckého schválili výběr dodavatele.
10: Navrhovaná přístavba škole přinese 2 nové kmenové učebny, nové oddělení školní družiny, sborovnu pro 15 pedagogů, rozšířené šatny o 60 míst a novou školní jídelnu s výdejnou pro 180 strávníků. Nejde tedy jen o samotná místa pro děti, ale také o kvalitnější prostředí pro výuku, stravování, volný čas i práci našich pedagogů.
9: Tak je to tady. Po 10 letech čekání se Teplické skály konečně dočkají nového infocentra. Stavba právě startuje u vstupu do skal a za více než 31 milionů vznikne moderní zázemí s informacemi, občerstvením, toaletami i místem pro odpočinek. Nové návštěvnické centrum má turistům zpříjemnit výlet do jednoho z nejkrásnějších koutů regionu. Jak jste na tom teď v létě? Chodíte někam cvičit? Čím dál oblíbenější je u nás EMS trénink. Za 20 minut elektrickými impulzy aktivuje i hluboké svaly. Klasický pohyb ale podle odborníků nenahradí a může přinést svalovou bolest, křeče, delší regeneraci a nebo podráždění nebo popálení kůže. Nevhodný je tento trénink pro lidi s některými srdečními, neurologickými a nebo kožními problémy. No cvičit by se každopádně mělo vždy pod odborným dohledem. Poslední prázdninový týden bude ve znamení léta ve východních Čechách. Dnešní maxima 20 až 24 stupňů Celsia, ale postupně nám to bude stoupat a dívala jsem se, že od čtvrtka dál by mělo být až 30 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Tady je pondělní odpolední show na Hit Radio Černá Hora, Ondra Novotný, Petr Ticháček. Máte rádi sendviče? A co třeba sendviče na rok zdarma? No, hele.
11: Panečku, kolik to je kalorii? Jako každý den sendvič.
0: Každý den sendvič a může se to stát. Hele, ticho, sklidněj tobě. No, za chviličku si Féteru Hit Rádia Černá Hora řekneme, jak vlastně na to. Počkejte si.
11: Já ty sendviče nejsem.
0: Mňam.

0: můžete jíst celý rok úplně gratis. V Hradci Králové v Auparku se totiž otevře nová pobočka fast foodu Popeyes. Prostě
1: Popás?
0: Sandvičů Popás.
1: Ano.
0: No a právě, že když budete v té frontě jako první, druhý nebo třetí, tak dostanete sandviče na rok zdarma. Na rok zdarma, prostě stačí tam stát jenom jako první, druhý nebo třetí.
2: Jakože 365 sandvičů můžu vyhrát, můžu získat.
0: Já bych řekl, že to tak je, že dostaneš jako, že prostě nějaký certifikát, kartičku a každý den tam půjdeš chodit a oni už po měsíci budou říkat a...
2: Patikáček a katalog.
0: No to budou říkat po měsíci a po dvou Petře nazdar.
2: A po třech Petře, vy se nevejdete ani do futer. No mě to napadá, mě to připomíná takový ty lákadla, jak tam stojíš ten týden, jo, spíš tý karimace v tom spacáku a čekáš na ten svůj iPhone nebo ten telefon, který můžeš dostat, ten první nebo ten novej. Takže vlastně počkej, holky, až váš milej bude dva dny nezvěstný, tak není nikde v hospodě ani u milenky, ale čeká poctivě frontu na vaše sendviče. To je hezký.
0: To vlastně jakoby narazil správně, protože v Liberci, kde se to nedávno otvíralo, tam lidi fakt spali ve spacáku a ve stanu před tou pobočkou.
2: Nekecej, kvůli sendvičům. S brindákem. Je to teklo. Já se těším.
0: Otázka je, jak to vlastně v tom obárku je, že to je obchodák, tam v noci nemůžeš.
2: No. Kdyby teda, kdyby usnuli na těch eskalátorech, tak by to, to kuře udělalo z nich.
0: No tak tehle čtvrtek, pobočka Popeyes v Auparku, dost nezaplacený reklamy.

0: konečně je zase teplo. No a vyrazíme za váma na koupaliště letní, zda se vrací, jedeme do finále. Kde a kdy se uvidíme, kolego?
1: Já to všechno prásknu. Tento čtvrtek vyrážíme na Cihelnu do Pardubic, potom na koupaliště do Klumce nad Cidlinou, takže tam buďte připraveni v plné síle. Tuším, že dokonce ve čtvrtek tam proběhne nějaký konzik, to znamená, že budeme před kapelou, no, před jezdcem, no, můžeme říct.
0: Výborný.
1: No a v pátek vyrážíme opět na Cihelnu, uděláme si takový double full a potom na koupaliště do Žamberka. Opět, hele, zbylo nám tolik dárků, takže prosím pěkně, tento čtvrtek, pátek, doražte za náma, letní zda, jdeme do finále, budou tady dvě poslední zastávky.
0: Kompletní informace koukám, že už jsou detailně rozepsány také u nás na webu hitradiochernahora.cz, tak co víc dodat, namalujte se nebo namažte se 50, doražte.
1: Tímto děkujeme našemu administračnímu oddělení, že včas zapsal ty informace na náš web hitradiochernahora.cz. Ještě jednou, čtvrtek, Chlumec, Pardubice, pátek, Pardubice, Žamberk, mwah, bude to tečka, jak se patří.
2: Slunce, skvělé hity a zá.

0: Rádio Černá Hora CZ. Tuhle
1: tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tomik. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itomik. Itomik. Domov na prvním místě.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Gaming. Herna u dětka CZ. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Minutka a je tady půl pátá. Co tady s vámi je stále, tak to je pondělní odpolední show. Ondra Novotný, Petr Ticháček. Hello!
1: Hello, Dolly.
2: Hele, říká se, co tě nezabije, tak to tě posílí. A v případě chili papriček, to ty věci vzali asi doslova. Hele, pokud doma schováváte v lednici pálivý omáčky nebo papričky, který by bez problému propálili i beton, tak pozorně poslouchejte. Máme pro vás skvělou zprávu tady s panem inženýrem Novotným, šéf kuchařem.
0: Mr. Paprička.
2: Mr. Chili táta. Věci totiž zkoumali 500 000 lidí a zjistili, že pravidelná konzumace chili snižuje riziko předčasného úmrtí až o 14%. A vy si možná říkáte, hele, já papriky moc nemusím, nemám to rád, tak mám pro vás tady zlepšovák, který je vyzkoušený. Nevím, jestli se dám od toho pouštět, je to trošku na hraně, ale... Co?
0: No pojď, tak nás načnul.
2: Tak nás zavřou. Mám tady level pro začátečníky. My to teda zkoušeli na Karolíně Reaper, což je jedna z nejpálivějších papriček na světě. I taková stolní hra to může být večer, ale nedoporučuju, nebo možná, to je jedno. Máte uzavřenou dozu usušených karolín. Zamícháš, protřepeš, otevřeš a lehce vdechneš ten odér, tu pryskyřici. Kdyby to bylo hodně silný, dáš si do nosu do nosních dírek chleba a ono to taky proteče. Doporučuju, zkusíme to. Já totiž mám tady jednu dozu v kanclu.
0: Já čekám, co z tebe vypadne ještě.
2: Pane kolego.
0: Já mám rád z Kauflandu takový ty papriky, jak jsou nakrájený na ty proužky, je to takový to v tom sladkém nálevu. To je takový můj nejvyšší level toho asi, co z paprik zvládnu.
2: To je základka, ale nevadí, my se postupíme dál, já tě to naučím, kamaráde.
0: První třída, no, tak přece jenom to září za rohem.
2: Dáme výšku.

0: Carpenter, Espresso. Já vzpomínám na jednou Sabrinu, tenkrát osmdesátky. To ty nemůžeš pamatovat, my, staří nestoři, pamatujeme velmi dobře. To nic. S vámi je Rádio Černá Hora.
1: A ty jsi před malou chvilkou mluvil o chili papričkách.
0: Ano.
1: Tak já navážu mým tématem a budu mluvit o ovocných knedlicích, jo. Teďka proběhlo vlastně takový jako mistrovství České republiky v pojídání knedlíků na čas.
0: Tak každý rok mimochodem.
1: Každý rok, kousek od Zlína.
0: Ano.
1: A máme tady jakoby aktuální rekord. Zkus si tipnout, kolik těch knedlíků, který jeden váží 30 gramů, bylo snědeno za tu, kolik to je, myslím, půl hodiny se to jí.
0: Tak člověče, vzhledem k tomu, že já dám třeba 10
1: ano.
0: maminky, tak tohle mohlo být, a já nevím, 60.
1: Ne, daleko víc. Letos to bylo 193 knedlíků.
0: 193 knedlíků, tak to muselo být hodně jedlíků.
1: Pozor, ale on je nějaký český rekord a ten je asi o 40 knedlíků ještě víc. Za ten stanovený čas a nějaký Američan to tenkrát vládl. Ale mně se líbí ta věta toho týpka z Ostravy, co to snědl a říká, letos nic moc, věřil jsem si na 200, ale nějak to do mě nešlo.
0: Neměl čím zapíjet asi.
1: Tradiční věta při nedělním obědě u babičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
4: A s jednorožci i dinosaury!
3: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
13: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Harris, taky Sam Smith, tady je Hit Radio Černá Hora, minuta před 17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, Hradec Králové, přímo v Hradecké ulici na křižovatce se Sokolskou. Bouračka 3 osobáků, blokují tady jeden jízdní pruh, počítejte pochopitelně se zdržením. No a na Svitavsku, na trase z Moravské Třebové na Prostějov, v lesním úseku před odbočkou, někde na Chobině, by měli zasahovat teďka záchranáři u nehody osobního auta s nákladňákem. I tady je pochopitelně omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradec Králové zakončí prázdniny ve velkém stylu. Od 28. srpna do 5. září čeká město 9 dní koncertů, historie a pouliční zábavy. Program nabídne skoro stovku akcí a dorazí na něj všechny generace. Hlavním tahákem bude historická slavnost Eliška 801. A kdo zvedne oči k nebi, uvidí přes 50 horkovzdušných balónů. Královské slavnosti přitom nejsou úplně nová věc. Navazují na víc než 20 let tradice slavností královny Elišky. Tentokrát se pod jednu střechu spojí několik akcí a pořadatelů.
11: Královské slavnosti jsou velmi dobrým příkladem toho, jak může město pracovat se svou historií a současně zůstat otevřené úplně všem generacím a novým kulturním zážitkům. Nejde jen o jednu velkou akci, jde o promyšlené propojení toho nejlepšího, co v Hradci už máme. Jsem moc ráda, že výsledkem je program, který je ambiciózní, pestrý a zároveň přirozeně patří našemu městu.
10: Řekla tady na Černé hoře primátorka Pavlína Špringerová. Pes s ohnivýma očima u Galerie cti je zase o kus blíž. Nejde o žádného skutečného psa, ale o novou uměleckou dominantu místa. Velký pes s ohnivýma očima má vzniknout přímo v upraveném terénu u Galerie cti. Navazuje na místní pověst o černém psovi, který hlídal Březový háj. Samotný pes by se měl začít realizovat už letos na podzim.
12: Na podzim letošního roku se uskuteční první fáze projektu, kterou je ověření motivu výtvarného díla s názvem Pes s ohnivýma očima. A také se bude konat doprovodné tvůrčí setkání s autory instalace. Současně budou zahájeny práce na projektové dokumentaci řešení venkovních úprav celého prostoru, tedy včetně ulic u Koruny a Sukových sadů. Do 2 let by potom mělo následovat zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby.
10: Uvedl náměstek primátorky Adam Záruba v závěru Královéhradeckých aktualit.
0: Tak se ještě pojďme podívat na východočeskou oblohu. Polojasno nebo klidně jasno a teploty okolo 22. V noci by to mělo spadnout na 11 stupňů. Zítra mírně s deštěm, místy ve východních Čechách, a s teplotama znovu opět okolo 22. Nejhezčí den tohoto týdne, čtvrtek, a tak taky pátek.
9: Hit Radio Černá Hora.
13: Abyste v tom měli vyjasno, tak čtvrtek, pátek vyrážíme na letní jízdu. Zapište si za uši. Právě. Pardubice, Chlumec, Žamberk a Pardubice.
0: Ty jsi právě radoval a já jsem ti nechával ten prostor na tu radost a ty jsi chtěl tu radost pustit až v rámci openeru
13: chtěl
0: celé hodiny.
13: Chtěl jsem teleportovat mezi vás všechny do vašich pórů a molekul a jdeme na muziku. Tati David Guetta. Dej, David, pojď.

0: Atletika, tady je Hit Radio Černá Hora. Mám pocit, že tě ztrácím.
1: Neboj.
0: To by se vlastně mohlo zpívat i o prázdninách. Jo, jo, je to tady. Poslední kompletní týden všech školáků a studentů, kdy si válej šunky nic nedělají, ale vlastně to zúčtování přijde brzy.
1: Takhle, já bych možná v tuhle chvíli podpořil všechny rodiče, které čeká podle mě nejdražší bojová mise za rok, takzvaně vstup do papírnictví. To jsou ty seznamy, které vypadají jak nějaký prapodivný lektvar z Harryho Pottera, že jo, to máš sešit číslo 524, sešit 440, pastelky s trojhraným úchopem, vodovky, které musí obsahovat 12 barev, a to nemluvím o tom, kolik to bude stát.
0: Já jsem dneska četl, že výbava pro prvňáčka stojí 6000 korun, jenom ten základ, jo? Přezůvky, batoh a tak dále, 6000 jako na ten začátek, to je docela ostrý teda.
1: To je pěkný. No tak, milí rodičové, pevné nervy, milí školáci, nehrajte to, že vás bolí břicho, pozor, pozor. No a příští týden, druhého, to je taková smutná muzika, člověče, přitom jsme ji měli rádi.
0: Já ji mám rád furt.
1: Tak ty už nechodíš do školy.
0: To je pravda. Počkej, ty jsi říkal druhého, prvního, ne?
1: No co to kecám, prvního.
0: Vidíte, já už se vymlouvá prostě. První den hnedka bude chybět. Peťane, Peťane.
1: Poznávku.

0: Avril Lavigne na Hit Rádiu Černá Hora, 17. hodina, 18. minuta, odpolední show Petr Ondra.
1: A dneska je 24. srpen a já jsem koukal, že je Mezinárodní den podivné hudby. Tak mě něco napadlo.
0: Šamanské bubny.
1: Štěně. Ale jede si, viď?
2: Štěně. Štěně.
0: Mimochodem, tohle je legendární Vlasta Plamínek a já jsem tohle dlouho neslyšel.
1: Paráda. Tak, krásný závěr.
0: Za chvilku se vrátíme k tý normální. Každopádně dejte si nějakou bláznivou hudbu.
1: Pivo. Třeba.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
1: Ahoj, Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
4: Ahoj, Kubo, tyjo, tak povídej.
1: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase minus pět, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
4: No, tak to ještě stíháš.
1: Stíhám to, jo. No hele, mě by úplně v klidu stačily třeba tři dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak. Jo.
4: Hele, úplně chápu. Mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil. Nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítaj s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
1: Nekecej, tak co tam je?
4: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek Alpy jezera Wellness, vybereš si.
1: To přesně potřebuju.
4: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
1: Moc ti děkuju za záchranu, přátelé, je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
4: A dejte si šnicl.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
13: Shine bright like a diamond.

0: Radio Černá Hora. Teď si představte, že se rozbíháte do bazénu a skáčete.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: Vlastně nereálná věc v tomhle počasí, ale pozor, čtvrtek, pátek se to má ještě zlomit a ještě si máme užít krásný dny.
2: My už jsme ani nedoufali. Minulý týden to bylo škaredý, ale jak říkáš správně, čtvrtek, pátek se vrátí ty třicítky. No a my opět vyrazíme vlastně na finish naší letní jízdy, to znamená ve čtvrtek vyrážíme na Cihelnu do Pardubic a do Chlumce na koupaliště, v pátek do Žamberku a ještě si dáme repete jednou do Pardubic. No a hele, máme plný sklad cen, tak to musíme rozdat.
0: Ty jsi říkal, že navíc na Cihelně v Pardubicích ve čtvrtek budete jako předskokaní nějakého koncertu.
2: Ne, v Chlumci.
0: Chlumci, jo, v Chlumci,
2: aha. Tuším, má být komunál, no tak budeme předtím... Tak prostě dáme jako metalový konzik tam trošku s našima hosteskama, to se bude hodit.
0: To znamená zábava zaručená nejenom po letní jízdě, ale hlavně také při letní jízdě. Co vlastně k tomu říct? Říkáme to furt dokola, vozíme skvělou muziku, náladu, vozíme kupu cen, jak se říkal,
2: má to koule, soutěže. Má to koule.
0: Ty dvě bamberbolový.
2: Přesně ty nafouklí, dokud se nevypustěj.
0: Koukněte k nám na web, ostatně. hitradiocernahoda.cz, máte tam, co tak teďka roluju, fotky z celého letošního ročníku, abyste viděli, jak skvělý, zábavný odpoledne to s námi je.
2: A hlavně hromada cen, musíme to rozdat, čili ještě jednou připomínáme, čtvrtek Pardubice Chlumec, pátek Pardubice Žamberk, buďte tam s námi, těšíme se na vás.
1: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora. Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.

0: 17.38, pondělní odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Je pomaličku, ale jistě takhle před těma dveřma, jakoby šaháme na tu kliku a už je zavíráme za sebou.
1: A tak jako nedělejme to dramaticky, protože samozřejmě muzika nekončí po 18. hodině Hit Rádio Klasik a...
0: B?
2: B.
0: Je to... Jo, takhle, ty zase chceš zase rolovat a hledat, co v Hit Rádio Klasik je. No tak to je tvoje parketa, do toho ti nebudu šahat.
1: Takže, milí posluchači, těšte se po 18. hodině, budou tady Vanastovky a Nahá. Manu Chao, ten bude asi oblečený. Olivia Newton-John, Xanadu, London Beat, kapela Queen Anaka, Frankie Goes to Hollywood. To jsou prostě boží osmdesátky, devadesátky. Zkrátka, ty největší hity za posledních 30 let a to se vám bude líbit.
0: Co k tomu říct? Snad jenom užijte si pondělní večer, zítra rádiem Černá Hora. Čauec.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Hradec Králové hlásí nehodu v Hradecké ulici na křižovatce se Sokolskou. Bouračka 3 osobních aut a blokace 1 jízdního pruhu. Tady ještě třeba hodinku, počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobky jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který sdružuje 19 obcí ze zhruba 10 tisíci obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
8: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlato Rýna, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
7: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
6: I naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojdněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů, při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
9: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak co, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo? Tak je to poslední, předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity, za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

0: důkaz, že covery se dají dělat i dobře. For the Cause a Stand By Me na Hit Radio. Ano, originál samozřejmě všichni známe, že jo, původní song od Bena E. Kinga, je to tak. Ale tohle se prostě povedlo, jo, i tyhle ty bluesové klasiky můžou dostat trošku rapovýho nádechu. Naopak, ten song je prostě skvělej v každém podání. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Anna K., legendární Under Pressure, nebo... London Beat, I've been thinking about you, ideální na pondělní večer.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hitrádia, hezký večer. Hele, a vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo přivede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu dva lístky tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že čtyři nohy, že jo, takže by měl mít dva lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, jo. Frankie Goes to Hollywood.

0: MD a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka. Vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes noc. Tak hlavně se držte, jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu. Řečnický obrat samozřejmě. Zvládnete to, hlavně vám to uteče. No a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 a nebo Coldplay. Už za chvilku.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
6: Pyžamko s jednorožcema.
5: Máme.
6: Bundu a sovčelky s kočičkama.
5: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
6: Tepláčky, tyhle mám děravý.
5: Máme tyhle s dvojitými koleny.
6: A hlavně méně.
5: Neboj, máš ho už v batůšku.
6: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
5: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Hezký večer, 19 hodin přesně. Doufám, že máte krásný pondělí, že jste se nenechali tím pondělkem vystrašit. Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cukuletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme chipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenoulilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v nafouknutém sáčku najdete.

0: Kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na osm. Doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju. Nebojte, já si jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může. To se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá dort na narozky, kalorie na dovolený. Jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat. K tomu taky Rockset nebo Black Box. Tak nikam nechoďte.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle, jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná, my už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On, prosím vás, měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pán bohužel za jízdy zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyly elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

0: Every time you go away. Paul Young v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya. Nebo? Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: náplně hned.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé, 2 E na konci.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

Osmá hodina je tu. S vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Karapíšu a tik, tik, tak jdem na to.

Jackson's Midnight Brothers, posloucháte Hit Radio. No dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozně šitové. No, ale pojďme si dáme říct, my o ní taky nechcem poslouchat.

hezká věc Simply Red a Stars. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda. Ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve Slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, na Feratu. Tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory. Jedni ho uctívají jako krále gumy. Prosto milý, to podle mě vždycky chtěl. A druzí volají po vysokých pokutách. Logicky. Vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že jo, vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky.

Oats Kiss on my list. Z Hit Radio. Díky moc, že s námi trávíte svůj večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zítra ve 12 u srdcovek, budu se moc těšit. Užijte si krásný zbytek toho pondělí. Docela ještě samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky U2, no a taky tahle legenda.

0: tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hey. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.